0: keď sa roztopí asfalt a polepí sa na ponohá. V jadre sa roztaví priamka a roztrhá zemský plášť.
1: Neustoupím řečem o počasí, úsměv ve mne dnes neuprosíš. Môže sa snažiť, ja neustoupím. Hranice, ať se klidně zhroutí, já ty svý znám a neustoupím, neustoupím. Neustoupím levným metaforám, vesmíra, věčnost, to si řeš sám. Neustoupím. Můj život na to není dost dlouhý, vím, co chci a neustoupím.

Náš čas sa naplňa, od 10. sa tu v Rádiu FM rozbehne program Weekend FM. Do povstredu večer od 21. v programe s domácou muzikou v hodinovke 100% FM.